Tohle napsal blázen v roce 32. Všude byla tma než dalších milion let, jako budlinka ve sklepě, živíme dva. Do peřin hvězdu